Se mně stoupí bouřeno, lidu dáv, jak božské valy naplňuje ulice. Bronibor, Štěpadl Prahu, domy vaše vytrancoval.

jsem to řekl, už je to tak, já jsem to řekl, už je to tak. A zázrak byl by naopak, jak jsem to řekl, už je to tak, jak jsem to řekl, už je to tak.